0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax.
0: Relax Rádio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 17. září. Tento den roku 1873 se v Kroměříži narodil český malíř Max Švabinský. Roku 1991 Guns N' Roses současně vydali dvě alba Use Your Illusion 1 a 2. Roku 1630 bylo založeno americké město Boston. Roku 1934 byla vydána první dlouhohrající deska na 33 otáček Beethovenova 5. symfonie. Tento den roku 1973 přišla na svět americká zpěvačka Anastasia. Roku 1815 byl v Praze předveden vynálezcem Josefem Boškem první parní vůz v Čechách. Tento den roku 1953 byla poprvé úspěšně oddělena siamská dvojčata. Po dalších 19 letech měl v televizi premiéru seriál Mesh. Psal se rok 1983, když poprvé vyhrála soutěž Miss America černoška Vanessa Williams z New Yorku. Už od té doby stihla hrát v několika filmech a vydala i několik alb. Roku 1999 byl vlastní matkou o 10 milionů dolarů žalován Eminem. Mohli za to jeho výroky v několika rozhovorech. Roku 2002 vydala Kelly Clarkson, vítězka první řady soutěže American Idol, single A Moment Like This.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: 5 hodin 59 minut.
1: Relax Radio.
0: Dobré ráno s Relaxem. Dnes očekáváme oblačno až polojasno v Čechách. Ráno bude místy až jasno, výjimečně, ale možnost přeháněk. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude zataženo, na jihovýchodě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách taky na některých místech ojediněle mlhy. Odpolední teplota bude okolo 22 stupňů maximálně. Takže takhle je počasí jako na dlaní od mandraže.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka nám hlásí u Panenského Týnce směrem na Prahu problém na D7 na 35. kilometru a varovalo osobní auto, které narazilo do dopravního značení.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8.

0: Taky jako mandraže jste vyrazili dneska do světa s tím, že máte srdce na dlani, pak je všechno v pořádku. Kdybyste si měli vybrat jedno oblečení, nosit ho celý rok, co byste vybrali? To je jeden z dotazů, který máme na Facebooku Rádia Relax. Já si jdu podívat, co tam všechno máme. No tak šaty, nosit celý rok. Šaty podle nálady, kraťasy, tílko, šaty a hlavně, tady je napsáno, Lucie píše, spodní prádlo. To potřebuju, ať je venku zima nebo hic. A pozor, už by to chtělo možná teplé spodní prádlo.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jerry Level, bývalá Spice Girls, dospívala a jdeme na silnice, konkrétně na dálnici D5, kde se stala dopravní nehoda na 7,5 kilometru ve směru na Prahu. Mezi Loděnicí a Rudnou počítejte se zdržením, protože se srazilo osobní auto s nákladním.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: Dnes je čtvrtek, 17. září, je přesně 6 hodin a 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, v Čechách ráno místy až jasno, výjimečně možnost přeháněk, z okna koukám, že moc jasno není. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo, na jihovýchodě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách na některých místech ojedinělé mlhy a odpolední maxima 22 stupňů Celsia. No a teď už pokračuje příběh na relaxu Tina a Rytmus.
1: Relax.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A my jdeme nejprve na D7, pak na D8 a nakonec na D5. Na D7 35. kilometr za Panenským Týncem ve směru na Prahu havarovalo osobní auto, které narazilo do dopravního značení. Na D8 dejte pozor, na 17. kilometru směrem na Prahu je pro poruchu odstavené osobní auto. No a D5, tady opatrně projíždějte, 7,5. kilometr zpomalte, zvolněte ve směru na Prahu, se srazilo osobní s nákladním autem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Offer větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: 6 hodin 42 minut, vstáváte s relaxem a já mám pro vás pozvánku na příští hodinu, protože v příští hodině budeme soutěžit o 2 vstupenky na gala večer Elite Fight Night, druhá část. Bude se konat v pátek 25. září v Kladenské sportovní hale a gala večer přinese celkem 15 strhujících bojových zápasů. Bojovníci v ringu určitě odevzdají všechno a já vám odevzdám v příští hodině 2 vstupenky na gala večer, který bude v Kladně.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Express Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude. Tady

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Informace o dopravní nehodě máme u Zlonic nedaleko Slaného. Mezi Dřínovem a Zlonicemi, blíž ke Zlonicím, se stala dopravní nehoda.

0: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

Dnes se máme očekávat podle meteorologů oblačné počasí až polojasné, v Čechách ráno místy jasno, výjimečně možná i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude zataženo, na jihovýchodě místy s doznívajícím deštěm a na některých místech můžete potkat i mlhu. Nejvyšší odpolední teplota 22 stupňů Celsia. A jeden z největších hitů během pár minut, Whitney Houston. Bude už za chvilku.

Ed Sheeran na Radio Relax 7.14. Ed Sheeran na Radio Relax má volno, můžeme ho hrát, jak chceme. Bohužel jeho koncertní turné celosvětové se trošku hroutí kvůli předkapelem, kterým je hlavně Macklemore a další interpreti, kteří kvůli tomu, že americký rapper Macklemore dostal stopku jako předskokan na koncertní šňůře Eda Sheerana, tak i ty ostatní dali taky Edu Sheeranovi stopku. A to kvůli tomu, že Macklemore zatáhnul na koncerty politiku a začal na té při tom čase svého vystoupení pouštět různá videa, různé obrázky politicky, který se vůbec na koncert nehodili. Tak to prostě všechno takhle dopadlo, tak držím Edu Sheeranovi palce, ať jede dál koncertní šňůru a všichni, kdo ho mají rádi, ať se ho užijí. Kdo máte rádi Whitney Houston? Všichni. Tak teď bude Whitney Houston a za chvilku jdeme na box.

0: Sú práve teď máme dopravní upozornění.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: A to konkrétně od Zlonice. U Zlonice se stala dopravní nehoda. Havarovala motorka, narazila do dopravního značení. Na místě zasahují složky.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: 7 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí dnes se bude oblačné až polojasné, v Čechách ráno místy jasno, výjimečně možnost přehánek, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne zataženo, na jihovýchodě místy s doznívajícím deštěm. Odpolední maxima pro celou Českou republiku 22 stupňů Celsia.

Ranní soutěž na Relaxu startuje právě teď. Je to soutěž o dvě vstupenky na gala večer Elite Fight Night 2, který se bude konat v Kladně v pátek 25. září v kladenské sportovní hale. Na sletišti gala večer celkem 15 strhujících zápasů, ve kterých se představí špičkoví bojovníci připravení nechat v ringu naprosto všechno a vy tam můžete být s rádiem Relax. A já mám soutěžní otázku a dvě vstupenky, které dostanete už za malou chviličku. Takže pozorně poslouchejte.

0: Eye of the Tiger je písnička, která je z filmu. Eye of the Tiger, z jakého filmu, z jaké filmové série je tenhle ten song, jak se ten film nebo ta série jmenovala? To je naše soutěžní otázka. Posílejte odpovědi do 8 hodiny na číslo 606-736-736 a vyhrajte 2 vstupenky na gala večer Elite Fight Night 2 v Kladně.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Dnes je čtvrtek 17. září, já mám pro vás pozvánku na začátek příštího týdne na jednu zajímavou událost a to bude v pondělí 21. září ve Družci nedaleko Kladna. Do Družce v pondělí zavítá filozof, básník, kulturní publicista, scenárista a moderátor Ivo Šmoldas. Bude to hudebně zábavná talk show, na kterou vás veme. Ta začíná v 19 hodin v sále sportovního areálu ve Družci. Vstupenky zakoupíte na místě, dají se koupit v kanceláři obecního úřadu a Ivo Šmoldas bude mít zajímavé hosty. Bude to Pavel Mesároš a bude to syn herce Jana Vericha, Jiří Verich Petrášek. Nenechte si to ujít.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kolegyně Kamča připravuje zprávy. Já mám pro vás ještě upoutávku na naší soutěž, která probíhá do 8 hodiny o 2 stupenky na galavečer Elite Fight Night 2, která se bude konat v pátek 25. září v Kladenské sportovní hale. U sletiště uskuteční se tenhle ten galavečer, kde bude 15 strhujících zápasů. Fanoušci bojových sportů se dočkají události, která slibuje nezapomenutelnou atmosféru. No a nezapomenutelnou atmosféru má i film, na který se ptám. Ptám se, ze kterého filmu nebo série, protože těch filmů bylo za sebou několik, je tahle ta písnička. A vy píšete odpovědi, buď SMS nebo WhatsApp zprávy na 606 736 736.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Z Hořovice máme dopravní upozornění, že silnice v Hořovicích pod nemocnicí Hořovice u svatého Jana je uzavřená z důvodu nějaké mimořádné události. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin, 1 minuta, čas na zprávy.
1: Ministerstvo podpořilo první žádosti o půjčku v Nové zelené úsporám a fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy výhrou. Máme pro vás zprávy, pěkné ráno.
2: Relax Radio.
1: V areálu základní školy generála Klapálka v Kralupech pokračuje rozsáhlá revitalizace školní zahrady, jejíž součástí bude také nová venkovní učebna. Projekt promění dosavadní školní dvůr v moderní venkovní prostor, určený nejen pro výuku, ale také pro odpočinek, setkávání žáků a pořádání školních aktivit. Nově upravený areál nabídne příjemné prostředí, které propojí vzdělávání s pobytem venku a přispěje ke zkvalitnění zázemí školy. Ve Slaném funguje bezplatná právní poradna. Bližší informace pro nás má starosta města Martin Hrabánek.
3: Obyvatelé města mohou se svými problémy v předem ohlášených termínech přijít na radnici. Nejbližší taková možnost bude 14. října. Potřeba je ale předem se objednat.
1: Ministerstvo životního prostředí podpořilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Jde o bezúročné úvěry, které stát s finančními institucemi vyjednal a nyní je spouští. Program má pomoci hlavně s renovacemi bytů a domů. Banky a stavební spořitelny očekávají, že zájemců o půjčky na renovace začne přibývat. Firmy plánují, že konkrétní žádosti budou schvalovat nejpozději od začátku listopadu. Za víc než 2 měsíce, co stát zelenou úsporám obnovil, projevilo zájem o bezúročný úvěr přes 2000 domácností. Požádat by chtěli o více než 5 miliard. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest budou i letos provázet přísná bezpečnostní opatření. Na areál slavností budou dohlížet desítky policejních kamer a dalšími budou pořadatelé sledovat dav kvůli možnému návalu. Německým policistům budou také letos pomáhat kolegové z Česka.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. V prvním poločase během 2 minut dvakrát skóroval norský stoper Tobias Gudal. Po přestávce zvýšil vedení John Mercado, za domácí snížil Bruno Wilson. Zisk prvních 3 bodů do tabulky 36 týmů ještě spečetil Patrik Vidra.
2: Relax Radio.
1: Meteorologové dnes očekávají skoro jasno až jasno, na jihovýchodě kraje zpočátku ještě zataženo, odpoledne a večer bude oblačno až polojasno a výjimečně se vyskytnou přehánky. Teploty do 22 stupňů.
0: A Kamčo, nebyla jsi teďka v těchto dnech posledních někde na svatbě?
1: Byla jsem poslední dnech na svatbě, je to tak, ano.
0: A řekli si ano?
1: Řekli si ano, dopadlo to dobře.
0: Jo, a měli to hezký?
1: Měli, já si myslím, že to měli hezký, ale to se hrozně blbě jako posuzuje.
0: A tancovalo se až do rána?
1: Tancovalo se dost, protančila jsem boty třeba.
0: Tak, já chci taky tančit, Miraj.

Miley Cyrus má novou písničku, slyšíte ji právě teď a my tady máme dvě stupenky na Fight Night 2, které předáme za chvilku někomu z vás, kdo jste s námi ráno soutěžili, ale taky se po písničce půjdeme podívat do minulosti 17. září, co se všechno přihodilo. Dneska máme mít teplotu okolo 22 stupňů, takže rekordy padat nebudou, ty byly v roce 2015 v tento den 31,3 stupně Celsia, zřejmě ještě doznívající léto. Tak to teď nemáme, ale můžeme si zatančit Smiraj, pak Kalendárium a pak jdeme telefonovat vám, držte si palce a pěsti pro štěstí.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 17. září. Tento den roku 1873 se v Kroměříži narodil český malíř Max Švabinský. Roku 1991 Guns N' Roses současně vydali dvě alba Use Your Illusion 1 a 2. Roku 1630 bylo založeno americké město Boston. Roku 1934 byla vydána první dlouhohrající deska na 33 otáček Beethovenova 5. symfonie. Tento den roku 1973 přišla na svět americká zpěvačka Anastasia. Roku 1815 byl v Praze předveden vynálezcem Josefem Boškem první parní vůz v Čechách. Tento den roku 1953 byla poprvé úspěšně oddělena siamská dvojčata. Po dalších 19 letech měl v televizi premiéru seriál Mesh. Psal se rok 1983, když poprvé vyhrála soutěž Miss America černoška Vanessa Williams z New Yorku. Už od té doby stihla hrát v několika filmech a vydala i několik alb. Roku 1999 byl vlastní matkou o 10 milionů dolarů žalován Eminem. Mohli za to jeho výroky v několika rozhovorech. Roku 2002 vydala Kelly Clarkson vítězka první řady soutěže American Idol single A Moment Like This.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Hned na úpatí D8 na dálnici D8 na příjezdu do Prahy na úrovni Letňan. Je to ulice Cíňovecká. Dejte pozor, pokud přijíždíte do Prahy, stala se dopravní nehoda, srazilo se nákladní a osobní auto, takže počítejte se zdržením na příjezdu do Prahy po D8.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.

0: Dnes ráno jsme měli soutěžní ukázku z filmu a já zdravím posluchačku Renatu. Ahoj.
1: Krásný den.
0: Ahoj, krásný Ahoj. Den. Tak prosím tě, co jsi vypozorovala z té ukázky, co jsem dneska pouštěla ráno, z jakého filmu, no, z jaké série to bylo?
1: Je to z Rockyho.
0: Z Rockyho. Z Rockyho to byl film a nakonec to bylo několik filmů. Dokážeš si vzpomenout na jeho příjmení v tom filmu?
1: Ježiš.
0: Není to důležitý, já ti to řeknu, ale jestli by si to věděla. Rocky Balboa. Rocky Balboa. Ono bylo víc těch kousků. Proč jsi říkala Rocky? To bylo podle jednoho boxera Marciana, Rocky Marciana. A podle něho ten měl italský původ a právě Sylvester Stallone taky italský původ, tak proto si říkal Rocky a jinak tam taky boxoval do masa. Pamatuješ si na to?
1: Určitě, určitě, na tom trénoval.
0: Přesně, na tom trénoval a to bylo zase podle jiného boxera, Joe Frazera, který trénoval tím, že tloukl do zmraženého masa, takže ten film je vlastně hodně podle skutečných událostí a hlavní předlohou pro Rockyho byl americký boxer těžké váhy Chuck Wepner, kterého si Sylvester Stallone zapsal do paměti, hlavně jeho zápas z roku 1975, kdy ten Chuck Wepner proti Muhammadu Alimu boxoval a vzdoroval celých 15 kola, dokonce v 9. kole Muhammada Aliho poslal k zemi. Takže teď jsme probrali film Rocky a já ti blahopřeju, protože získáváš 2 stupenky na gala večer Elite Fight Night 2. Máš ráda bojové sporty?
1: Super!
0: Máš ráda bojové sporty?
1: No určitě, sleduju, velký fanoušek Oktagonu, FCčka, MMAko mě baví.
0: No, tak tohle to bude nakladně v pátek 25. září v Kladenské sportovní hale. Gala večer Elite Fight Night 2. No počkej, a ty se taky pereš, nebo jak to máš? Jsi jenom...
1: Ne, peru, já jsem jenom fanoušek.
0: Teď jsi se poprala o vstupenky, jsou tvoje, já ti blahopřeju. Vydrž na telefonu a tady ještě ukázka z toho filmu.
1: Ahoj.
2: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: 8 hodin 35 minut, já tady mám dopravní upozornění z Kladna. Počítejte asi zřejmě se zdržením ve Švermově u benzínky směrem z Kladna do Švermova je radárek městské policie. Čendovi díky za SMSku.
1: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: you. Do kina
1: s Relaxem. Ano, pojďte s námi. Můžete vyrazit na novinky. Odyssea je velkolepý fantasy dobrodružný film. Bára Basiková má dokumentární snímek o sobě. Call je psychologický thriller drama. Kojot vrací úder, rodinný dětský film. A Toy Story 5 příběh hraček. Jedna z novinek, která přichází do českých kin. Oblíbená animovaná série pro celé publikum. Tak teď konkrétně Toy Story 5 příběh hraček můžete vidět dnes v kladenském kině Hutník od 14.30. Pak můžete zajít na Dokonalý den na film Kojot vrací úder, Opuštěný, anebo večer v 19.30 Resident Evil. Kino Svět v Lounech promítá v 17.30 Spidermana z Brusu Nový den a Dokonalý den potom od 20 hodin. V Kralupech nad Vltavou kino Vltava dává v 17 hodin Kojot vrací úder, rodinný dětský snímek a potom psychologický thriller a drama Call od 20 hodin. Městské kino Beroun promítá českých pět švestek od 15.30 a potom v Berouně v 18.30 můžete zajít na Báru Basikovou dokumentární snímek o známé české zpěvačce. Pokud se chcete bavit a smát, zajďte do Rakovníka, do sálu Tylova divadla. Od 19 hodin dávají Kavej dvojku. Oblíbené postavy z úspěšné slovenské komedie jsou zpátky. O 5 let později je čekají nové životní výzvy a ty uvidíte v Rakovníku. Ještě poslední pozvánka je do Slaného. Kino Slaný ve 14 hodin promítá 6 gramů, v 17 hodin Toma a Jerryho Kouzelný kompas a Resident Evil ve Slaném od 19.30 dnes.
0: Relax Radio.
2: Slaný 92,3 a 103,4 FM.
0: 92,3 a 103,4 FM.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.

0: 9 hodin, 2 minuty.
1: Chmelaři hlásí rekordně nízkou úrodu a Češi chtějí hlavně příspěvky na fyzioterapii nebo dentální hygienu. S Danem vám přejeme hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Česko zažívá jedno z historicky nejhorších sklizní chmele. Podle svazu pěstitelů bude až o čtvrtinu nižší než v jiných letech. Úrodu ovlivnily vysoké teploty, výrazné sucho, ale i nepříznivé povětrnostní podmínky. Chmelu tak chybí pivovarsky důležité látky, které ovlivňují jeho kvalitu. To může společně se zvyšujícími se náklady na energie, přepravu nebo obaly ovlivnit i cenu piva. Už nyní kvůli vyšším výdajům na výrobu ohlásil zdražení první velký podnik. Další se zřejmě přidají. Zdražovat by mohly i menší pivovary, které jsou na cenové výkyvy vstupů citlivější. Rakovník má obchvat. Podrobnosti přináší mluvčí krajské správy a údržby komunikací Josef Holek.
3: Nová stavba je dlouhá 1,8 kilometru a jejím cílem je především odvedení transitní dopravy mimo zastavěné území města, zvýšení bezpečnosti řidičů i dalších účastníků provozu a samozřejmě větší klid v ulicích. Celý obchvat propojuje komunikace v ulicích Lišanské a Luženské, respektive je s ulicí Luženskou souběžný. Cena výstavby podle smlouvy je 166,7 milionů korun z daní. Finální cena však bude ještě vyšší, více práce ještě nejsou dopočítané.
1: V pražském Motole čekali rodiče pětiletého Jindřicha s napětím na výsledek, zda jsou pro něj vhodnými dárci oni nebo jejich starší desetiletý syn. Výsledek pro něj je zklamáním. Přímo v rodině se dárce kostní dřeně nenašel. Zároveň už je nyní jasné, že bez pomoci cizích lidí se neuzdraví. Podle lékařů je klíčové co nejrychleji najít vhodného kandidáta v registrech. Na chlapcovou podporu i ve prospěch dalších pacientů spustili tento týden nábor v pražském IKEMu. Noví lidé se hlásili do registru například také v Karlových Varech či v Ostrově. Akce pokračuje podle stránky kostnidřeň.cz i v září na dalších místech republiky. Češi mají od zaměstnavatelů největší zájem o příspěvky na fyzioterapii, rehabilitace nebo masáže a o dentální hygienu. Právě tyto benefity ale firmy nabízejí jen výjimečně. Více než třetina zaměstnanců navíc uvádí, že od svého zaměstnavatele nedostává žádný zdravotní benefit.
2: Sport.
1: Útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2-0 nad Celje. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Schulz, jehož Lyon uspěl na stadionu Bruselu 2-1. Listopadový soupeř Plzně Benfica Lisabon začal výhrou 2-0 na hřišti AC Milan.
2: Relax Radio.
1: Čtvrtek bude jasný, odpoledne a večer bude oblačno až polojasno a výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
4: Kamčo na Facebooku Relax Radio, máme dotaz, radši by si vlastnila dům anebo procestovala svět, kdyby si měla omezené finanční prostředky?
5: Ty vado, asi bych procestovala svět.
4: A pak bys bydlela ve stanu?
5: Pak bych bydlela asi ve stanu, no, v autě. A ty bys vybral co?
4: Mně by stačila půlka baráku a projet půlku světa.
5: Jo, tak, no tak to je taky varianta.
4: Já bych to rozpůlil, nie, alebo áno. No name na relaxu a za chvilku Honza Ladra.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Ve studiu Rádia Relax došlo ke střídání, s vámi už Honza Ladra. Rovnou pojďme na silnice, konkrétně na dálnici D6, tam zpozorněte řidiči, 29. kilometr na trase Karlovy Vary Praha, je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo, takže průjezd se zvýšenou opatrností. Teď už návrat do 90. let.
0: Relax Radio. Největší hity 90. let. Drums, please!

0: Datart uvádí Dny Marianne.
1: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchy.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na Kaufland.cz. Kaufland.

0: relax a pojďme otevřít dnešní dopolední téma, které možná ovlivní i váš dnešní oběd. Pojďme se dnes zaměřit na kontroverzní kombinace jídla. Co máte ale vy rádi? Na první pohled to zní jako kulinářský nesmysl, některé kombinace působí zvláštně už jen při představě, ale ve skutečnosti dokážou příjemně překvapit. Chuť samozřejmě není jen o jednotlivých surovinách, ale hlavně o jejich kontrastu. Právě spojení třeba sladkého, slaného, kyselého nebo křupavého vytváří zajímavý zážitek, ale ne, pozor, pro všechny. Mnohé z těchto kombinací vznikly náhodou, ale postupně si třeba našli své fanoušky. Tak co je tedy vaše nejhorší kombinace jídla? Jsem zvědavý na vaše zprávy. 606 736 736.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme společně na dálnice D1 na 99. kilometru ve směru na Brno pro poruchu odstavené osobní vozidlo a je v odstavném pruhu. Tak pozor na tom, Pražský okruh, tam se zdržíte od 13. až po 18. kilometr ve směru na letiště. Je tam kolona a s kolonou počítejte i na D5 na příjezdu do Prahy od 7. kilometru, tedy 7. kilometr ve směru na Prahu. Od 7. kilometru je tvorba kolon, tak s tím počítejte a jezděte opatrně. V tuhle chvíli nemáme hlášené žádné další dopravní komplikace na českých dálnicích, tak i dál jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespanedeš, páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Monte Snack přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Másdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Česká muzika na relaxu, Krištof a Srdce být před 10. hodinou. Za chvilku dalšího dopolední zprávy. No a dnes se ptáme na zvláštní kombinace jídel, protože každý máme něco, co nám připadá naprosto normální. A někomu jinému se při představě té kombinace okamžitě třeba zvedne žaludek. Někdo miluje hranolky namáčené v zmrzlině, někdo si dá třeba marmeládu s šunkou a někdo je schopný dát si na pizzu ananas. Co je pro jednoho kulinářský zločin, může být pro druhého životní objev. Tak pojďme teď tedy na ty objevy, pojďme na vaše zprávy. Ahoj Honzo, zkus banán namočený v holandské omáčce. No, nevím, jestli na to budu mít odvahu. Zdravím relax, zkuste sýr a marmeládu, je to super kombinace, kdo zná, tak ví, podepsaná je Markéta. A píšete dokonce i nápoje. Dobrý den do rádia, mám ráda kafe s pomerančovým džusem. Jednou jsem to omylem smíchala a od té doby to miluju, stejně jako můj manžel. Tak, kdo si dá teď dopolední kávičku s pomerančovým džusem? No a když už takhle řešíme jídlo, tak myslím si, že k tomu byste si mohli dát i ten banán namočený v holandské omáčce. Dobrou chuť!

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 10 hodin, 1 minuta, k tomu naproti mě Kamila Hagarová, pojďme na zprávy.
1: Policisté kvůli bombové výhrušce zasahují v hořovické nemocnici a u Zličína vyroste nový parkovací dům. Máme pro vás další zprávy.
0: Víš, proč jsem se sek? Protože já jsem měl říct, na zprávách je Kamila Samšuk Hagarová.
1: Samšek, Honziku.
0: A sakra, tak to mám zase papíre.
2: Relax Radio.
1: Policisté kvůli anonymní bombové výhrušce evakuují stovky pacientů z hořovické nemocnice. Na místo vyslali psovody se psy na vyhledávání výbušnin. Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali zhruba 240 lidí, včetně dětských pacientů na lůžku. Objekt opakovaně prohlédli, bombu nenašli. Topolová cesta ve Slaném má nový povrch. Starosta Martin Hrabánek.
3: Vhodný je pro pěší i cyklisty. Druhá etapa, nově s veřejným osvětlením, pokračuje až k panelové cestě u Nosačické ulice. Navázala tak na dříve upravenou část u ulice politických vězňů. Podél navíc

0: Přibyly nové lavičky a odpadkový koš.
1: Nedaleko metra Zličín vyroste parkovací dům P+R s kapacitou zhruba 600 míst. Stavba nového parkovacího domu u křižovatky ulic Na Radosti a Míšovická v Praze oficiálně odstartovala. Praha za parkovací dům zaplatí 619 milionů korun. Hotový má být za 18 měsíců. Město přitom s rozvojem záchytných parkovišť teprve začíná. V přípravě parkovací dům u konečné metra A depo Hostivař, v budoucnu pak přibude P+R u konečné metra D depo Písnice. Součástí chystaného dopravního terminálu Dlouhá míle má být parkoviště s kapacitou několik tisíc míst. Prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj. Hlava státu mimo jiné vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv Karlových Varech. Ve středu byl prezidentský pár v Ústeckém kraji. Prezident řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to, co se v regionu daří, na lidi, kteří něco nového staví, zachraňují, případně zlepšují život místních.
2: Sport.
1: Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný odmítl návrh z fotbalového prostředí, aby vnášení a používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem, nejen přestupkem jako dosud. Doporučil pořadatelům v této věci důsledně využívat současnou právní úpravu. Po jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech koncem srpna přitom Šťastný uvedl, že je shoda na zpřísnění postihu za pyrotechniku a zahalování obličejů.
2: Relax Radio. Časí.
1: Dopoledne je skoro jasné, během odpoledne a večera bude spíš oblačno a místy se vyskytnou přehánky. Teploty vystoupají až na 22 stupňů.
3: Myslím si, že řada posluchačů poznala na tvém hlasu, že ta svatba stála rozhodně za to.
1: Je to tak, já jsem úplně přišla o hlas, ale už se vrací zpátky.
3: A mně se zase včera líbila strašně Eva Bíbová na zprávách. Já říkám, kde je Kamča po té svatbě? A Eva říká, no ono jí nějak není dobře. Víš co? Ale zase to je dobře, víš, takhle po svatbě, aby jí teď nebylo často takhle špatně.
1: Ježiši, Mara, no to
3: no
1: ne,
3: jo,
1: nebojte
3: jo,
1: se.
3: My vám s Kamčou, Kamila Samšek, Hagarová a Honza Ladra přejeme krásné dopoledne. A my musíme předělat tady to IDčko, to už je vlastně starý, ale pojďte si to poslechnout.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: 13. 50. hodině Pokáč a česká tvorba píseň Ignor. Pokáč se tak po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Je to novinka ve vysílání Rádia Relax a další 4 novinky jsme včera odtajnili v hitparádě Relaxádě. Které to jsou, tak to si můžete poslechnout na našem webu radio-relax.cz. Tak tam mrkněte, pokud máte čas.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: alone. Relax Radio. Dopravní servis.
1: Linka řidičů Radia Relax 66 736 736 a máme tady hlasovku.
2: Dobrý den, hlásím nehodu za Brandýskem, směr Čabárna, docela velká bouračka, dejte si pozor. Ahoj.
1: Děkujeme za zprávu, jezděte opatrně a s touhle komplikací na silnicích počítejte.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny. Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: Mám tady pro vás dvě kulturní pozvánky. Ta první je na 14. svatováclavské slavnosti na Hradě Okoři. Ty proběhnou v sobotu 19. září od 10 do 18 hodin. Těšit se můžete na královský rytířský turnaj, taneční a divadelní představení a chybět nebude dobové tržiště. Připravený je i zábavný program pro děti. Další pozvánka, městská knihovna Kladno vás zve na třetí ročník akce Zažít Sýtnou jinak. Tahle akce proběhne v neděli 20. září od 11 hodin na náměstí Sýtná v Kladně. Můžete se pobavit s kladenskými sousedy, posedět, zaspívat si, dát si něco dobrého na zub. Na programu bude i hudební vystoupení, rukodělné trhy, literární koutek a spousta dalších aktivit.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

Inside zapomenout a já nesmím zapomenout na to dnešní dopolední téma. Dnes totiž společně řešíme zvláštní kombinace jídel. Podle různých spotřebitelských průzkumů se lidé při jídle poměrně často vracejí ke svým osvědčeným kombinacím. Jinými slovy, když nám něco chutná, nemáme příliš velkou potřebu riskovat. Ale zajímavé je, že děti bývají při kombinování chutí často mnohem odvážnější. A možná, že jste to i vy zažili doma. My teď aktuálně tedy ano, s naší dvouletou holčičkou. K večeři totiž na stole vidíte, jak je tam rohlík, sýr, banán, mozzarella, jogurt a ještě k tomu se přikusují sušené jahody. Ale musím říct, že když koukám na ty SMSky, tak já jsem vlastně minulou hodinu mluvil o tom, že se tady objevil sýr s marmeládou. Jako to si myslím, že bych ještě asi možná dal. Ale pozor, teď je tady opravdu velmi atraktivní kombinace se zmíněnou marmeládou. Bramborák s jahodovou marmeládou. Ano, na tohle asi nemám vysvětlení. Tohle asi, jako do tohohle bych asi nešel, ale zdravíme posluchače, který se nepodepsal a tohle si tedy dává. Bramborák a jahodová marmeláda?

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Před zprávami rychlý pohled na silnice. Pozor si dejte u letiště exit číslo 2. Je to sjezd ze sedmičky. Je tam dopravní nehoda nákladňáku a osobního auta. Takže exit číslo 2, letiště, dopravní nehoda.
0: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: 11.00 na zprávách Kamila Samšek-Hagarová.
1: Kladno v roce 2026 vybudovalo 400 nových parkovacích míst a v Mnichově v sobotu začíná Oktoberfest. Tuplák piva vyjde na více než 360 korun. Jsou tu zprávy, jsme rádi, že jste s námi.
2: Relax Radio.
1: Rozsáhlé investice do dopravní infrastruktury Kladna v roce 2026 přinesly obyvatelům také stovky nových parkovacích míst. Část z nich vzniká při rekonstrukci uličních prostorů v sídlištích, další jsou městem a jinými investory zřizovány na místech se vysokou dopravní vytížeností. Další významná kapacita mimo investice města vzniká u železniční stanice Kladno. Správa železnic tu v rámci modernizace trati buduje parkoviště s více než 200 místy, čímž se uleví veřejnosti jiným parkovištím v okolí. Práce ale postupují i na jiných dopravně významných stavbách. Například v ulici Vojtěcha Dundra v závěru prázdnin odstartovaly po letech jednání práce na přímém napojení koreje ke kruhovému objezdu na Cikánce. Díky tomu bude do lokality nově moci zajíždět linka městské hromadné dopravy. Ředitelství silnic a dálnic začne 21. září opravovat most v ulici Plzeňská v Žadci na silnici 1/27. Oprava za 17 milionů korun potrvá do poloviny příštího roku. Pokračuje Petra Drkulová.
3: Most je ve špatném technickém stavu, proto jeho horní část kompletně zbouráme a postavíme novou. Z původního mostu ponecháme pouze spodní část stavby.
1: V závěru týdne budou teploty v Česku dál stoupat nad 20 stupňů Celsia. Nebe bude převážně polojasné, srážek bude pomálu. Od neděle přijde déšť, na začátku příštího týdne se ochladí. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. V Mnichově v sobotu začne 191. ročník pivní slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Do 4. října podle pořadatelů navštíví festival více než 6 milionů lidí. V areálu slavností budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude přes 600 policistů. Konkrétní poznatky o ohrožení pro návštěvníky ale policie nemá. Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat opět dráž než loni. Vyjde na 360 až 387 korun.
2: Sport.
1: Hokejisté Pardubic v úvodním kole extraligy podlehli ve východočeském derby Hradci Králové 3-5.

0: Sparta zvítězila na ledě Olomouce 5-2. Dvěma góly a asistencí se na výhře Pražanů podílal útočník Michal Špaček. Litvínov zdolal Brno 2-1. Kladno vyhrálo ve Vítkovicích 4-3. Hosté otočili výsledek třemi góly v třetí části. Mladá Boleslav zvítězila v Českých Budějovicích 3-2 v prodloužení.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Obloha je skoro jasná, během odpoledne a večera očekávejte zataženo a ojediněle přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Tamže máš nějakou netradiční kombinaci jídla, tady třeba někdo napsal bramborák s jahodovou marmeládou, to je jako moc, už mi
0: tak přijde. Tak to už je jako hodně, to je hrozný. Já, co mám občas ráda, tak je to teda taky zvláštní kombinace,
2: tak pojď.
0: Ale je to chleba s octem. Já mám ráda kyselý
2: to se
0: věci,
2: dá, to se
0: ale
2: dá.
0: To není tak hrozný, jako teda jako...
2: Jo, tady
0: bramborák.
2: Byl sýr s marmeládou, to si taky jako dokážu ještě představit.
0: No to ještě jo.
2: Pak tady někdo píše pizza a ananas, tak to se
0: no,
2: normálně,
0: to je klasika,
2: že jo, to klasika, o tom jsou hádky, ale bramborák s jahodovou marmeládou,
0: podle mě to... To jsou hodně divný chutě. Není paní těhotná třeba?
2: No, to je nepodepsaná SMSka, takže nevíme, třeba ano.
0: No třeba.
2: Ace of Base, návrat do 90. let na Relaxu, už za chvilku.
1: Relax Radio, Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

Na Rádiu Relax Dua Lipa je 17. září, které patří mezinárodnímu dni country hudby. Den je věnován oslavě a uznání žánru country. Tento žánr je charakteristický pro své upřímné texty, jednoduché melodie a témata spojená s životem venkova, taky láskou, ztrátou a osobními příběhy. Country vzniklo ze směsí evropské a afroamerické hudby a myslím si, že mezi ikony country hudby bezesporu patří Johnny Cash. Za největší postavu české country music je rozhodně považován Michal Tučný, dále Pavel Bobek, významný zpěvák, který interpretoval country písně. Petr Spálený, jeho písně jsou často zastoupeny na kompilacích české country a taky samozřejmě i bratři Nedvědové. Tak se chci zeptat, jestli jste zpívali v létě u táboráku nějakou country klasiku.

0: Hudební návrat do 90. let, tohle byly Ace of Base, a pokud máte rádi 90. ale i 80. a československé hity, tak tady máte od nás tip, kam byste o víkendu, tedy v pátek a v sobotu, mohli vyrazit, kde si můžete na tuhle muziku zatančit.
1: Léta 80.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
1: Pepo, vstávej.
2: Nemusím.
1: Pepo, už je 8, vstávej.
2: Nemusím.
1: Je pátek, Pepo.
2: Nemusím.
1: Musíš už jít.
2: Nemusím.
3: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
4: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Sledujeme pro vás, co se děje na českých dálnicích, tak pojďme na to. Pozor si dejte na D10 na 66. kilometru ve směru na Turnov. Je tam dopravní nehoda. A s komplikací počítejte i na D4, exit číslo 41 ve směru na Písek. Na nájezdu je havarované osobní vozidlo. Tak s tím počítejte a přejeme šťastnou cestu s Rádiem Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Máme čtvrtek 17. září a už vlastně za pár týdnů proběhne změna času na zimní čas. Hodiny se letos vrátí o hodinu zpět dřív, než jsme trošku zvyklí. Na zimní čas přejdeme v neděli 25. října, což je vůbec dřívější datum, kdy to podle pravidel může nastat. Ve 3 ráno se ručičky vrátí zpátky na 2, takže získáme hodinu spánku navíc. Takže 25. října spíme o hodinu déle. Skutečnost, že datum v roce 2026 je relativně brzké, je jednoduše způsobena kalendářem. Změna letního času na zimní totiž připadá vždy na poslední říjnovou neděli. Letos tedy právě na 25. října, takže letos tady tahle změna nastane velmi brzy. Tak se na to pomaličku začněme připravovat.

0: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: tohle byla Agnes, za chvilku 12. hodina polední zprávy a jak už jsem dnes říkal, 17. září patří Mezinárodnímu dni country hudby. Tak si dneska něco ve stylu country zaspívejte a to nejlépe ve sprše, protože ve sprše prý nejvíc zpíváme právě hudební styl country. Pro mnoho lidí zpívá, myslím si, že country s pojmem písničky s kytarou u ohně. No a podle tady toho průzkumu, který teď tady mám otevřený, tak to budou i teď nově tedy písničky ve sprše. Jen tam asi k tomu neberte tu kytaru.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Středočeský kraj pomůže vybudovat nové úseky cyklotras a psycholožka nedoporučila propuštění nejdéle vězněného Čecha.
1: Relax Radio.
0: Vybrané páteřní cyklistické trasy ve středních Čechách se dočkají nových úseků. Krajští zastupitelé schválili přerozdělení více než 13 milionů korun z fondu cyklistické infrastruktury. Trasy přispějí k bezpečnějšímu provozu pro chodce a cyklisty a výrazně lépe se propojí obce v regionech. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský přináší informace k modernizaci vozidel na regionálních tratích.
2: Nymburské depo je dalším domovem moderních bezbariérových a klimatizovaných motorových vozů Regio Spider. V Nymburce je prvních 5 z plánovaných 21 vozů a začal na nich zácvik strojvedoucích. Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Jsou klimatizované, bezbariérové a mají větší výkon, takže na vhodných úsecích bude jejich jízda dynamičtější. Před nasazením do provozu prošly komplexní modernizací. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
0: Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily. Tempo růstu cen ale v porovnání s předchozím týdnem, kdy ceny stouply téměř o 2 koruny, zpomalilo. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 nyní stojí průměrně 44 korun 29 haléřů. Litr dieslu už je za 48 korun 25 haléřů. Psycholožka dnes u soudu v Mostě nedoporučila propuštění nejdéle vězněného Čecha na svobodu. Záruku za Zdeňka Navrátila, dříve Vocázka, pozastavil spolek Oikia. Nejdéle vězněný Čech potrestaný za 2 vraždy za Mřížemi strávil přes 39 let. Nově záruku nabídla Společnost pro právní stát. Muž žádal o propuštění v minulosti opakovaně. Trest nyní vykonává Navrátil ve věznici Bělušice nedaleko Mostu.
1: Sport.
0: Obnovenou premiéru v hokejové extralize zažil předloňský mistr světa David Kemp. Po 9 letech se vrátil na české stadiony a hned se jako posila Litvínova zapsal do statistik. V zápase úvodního kola nejvyšší soutěže asistoval při domácím vítězství 2-1 nad Kometou Brno. V rozhovoru s novináři si poté pochvaloval spolupráci s bratry Kašovými.
1: Relax Radio.
0: Ještě přidáme zprávy od meteorologů, ti očekávají polojasno až oblačno, odpoledne se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty do 22 stupňů.
3: Podle průzkumu, který jsem před chvilkou zmínil v éteru Rádia Relax, nejvíc ve sprše zpíváme country hudbu, jako country styl. Tak zpíváš si taky něco?
0: Ne.
3: Veď mě dál cestu má, ne, nebo něco takového. Úplně to vidím, si to představuju.
0: Ne, to si teda ne, ty si zpíváš country ve sprše.
3: Ne.
0: No, tak co to je za průzkum?
3: Tak já nevím.
0: A co si zpíváš, Honzo? Helenku Vondráčkovou, vej?
3: Přesně, jo. Vidím. A nebo třeba tohle z 90. let Sex on the Beach Teaspoonu za chvilku na Relaxu. Přejeme vám dobrou chuť k čtvrtečnímu obědu.
1: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: Jedna z novinek tohoto týdne, DJ Užel a taky Ultra na Moving to the Sun, novinka, kterou jsme včera představili v hitparádě Relaxádě a pro kterou taky samozřejmě můžete hlasovat, abyste ji dostali do top desítky hitů Rádia Relax. Teď ale k tomu čtvrtečnímu obědu. Máme tady pro vás dvě kulturní pozvánky.
1: Tip Relax.
2: Tip Relax.
0: Ta první pozvánka je na 14. svatováclavské slavnosti na hradě Okoři, které proběhnou v sobotu 19. září od 10 do 18 hodin. Těšit se můžete na královský rytířský turnaj, taneční a divadelní představení a chybět nebude dobové tržiště. Připravený i zábavný program pro děti. No a druhá pozvánka, městská knihovna Kladno vás zve na třetí ročník akce Zažít Sýtnou jinak. Neděle 20. září od 11 hodin na náměstí Sýtná v Kladně. Můžete se pobavit s kladenskými sousedy, posedět, zaspívat si a dát si něco dobrého na zub. Na programu bude i hudební vystoupení, taky rukodělné trhy, literární koutek a spousta dalších aktivit.
2: Relax Radio.
1: 92,3
2: Kladno.
1: 97,4
2: Rakovník.
1: 103,4
2: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
2: Beroun.
1: 94,8
2: Louny.
1: Tady všude
2: je
1: relax.
2: Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Relax Radio.
9: Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 17. září. Tento den roku 1873 se v Kroměříži narodil český malíř Max Švabinský. Roku 1991 Guns N' Roses současně vydali dvě alba Use Your Illusion 1 a 2. Roku 1630 bylo založeno americké město Boston. Roku 1934 byla vydána první dlouhohrající deska na 33 otáček Beethovenova 5. symfonie. Tento den roku 1973 přišla na svět americká zpěvačka Anastasia. Roku 1815 byl v Praze předveden vynálezcem Josefem Boškem první parní vůz v Čechách. Tento den roku 1953 byla poprvé úspěšně oddělena siamská dvojčata. Po dalších 19 letech měl v televizi premiéru seriál Mesh. Psal se rok 1983, když poprvé vyhrála soutěž Miss America černoška Vanessa Williams z New Yorku. Už od té doby stihla hrát v několika filmech a vydala i několik alb. Roku 1999 byl vlastní matkou o 10 milionů dolarů žalován Eminem. Mohli za to jeho výroky v několika rozhovorech. Roku 2002 vydala Kelly Clarkson, vítězka první řady soutěže American Idol, single A Moment Like This. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
10: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme přesně 13 hodin od mikrofonu, vás zdraví Terka, se zprávami je připravená Kamča.
1: Slaný by se mělo brzy radovat z nového hřiště a houby rostou na většině území Čech. Přejeme vám hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Ve Slaném proběhl další kontrolní den na stavbě nového sportovního hřiště v Gagarinově ulici. Aktuálně je vše připraveno na pokládku sportovního povrchu. Poté bude následovat lajnování jednotlivých sportovišť a instalace ochranných sítí. Pokud vše půjde podle plánu, nové hřiště by mělo být dokončeno do konce září 2026. Hřiště nabídne prostor pro streetball, tenis, malou kopanou, nohejbal i volejbal a rozšíří tak možnosti sportovního vyžití v této části města. Současná vláda se rozhodla, že neposkytne krajům v letošním roce žádné peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jak na situaci bude reagovat Středočeský kraj, jsme se zeptali radního pro silniční dopravu Josefa Pátka.
3: Ve Středočeském kraji se staráme o bezmála 8700 kilometrů silnic druhých a třetích tříd a často jde o velmi frekventované úseky. Některé naše komunikace dokonce propojují páteřní tahy. Přesto se ukázalo, že tahle součást dopravní infrastruktury zůstává pro vládu mimo její zájem a pozornost. Pro nás budou chybějící peníze ze SFDI znamenat další tlak na krajský rozpočet a ve výsledku na tenhle krok doplatí hlavně ti, kteří po krajských cestách jezdí. Navíc hrozí, že nedokážeme obnovit naši silniční síť tak, jak potřebujeme. Je nezbytné proto otevřít debatu o spravedlivém systému financování krajských komunikací.
1: Na většině území Čech je vysoká šance na růst hub, vyplývá z map meteorologů i zájmových portálů. Největší pravděpodobnost je v horách na severu Čech, naopak menší šance mají houbaři na jihu Moravy a na Vysočině. V uplynulém týdnu podle Českého hydrometeorologického ústavu nadprůměrně pršelo. Přibližně 700 podnětů k výskytu sršně asijské, která je v Česku invazivním druhem, letos odeslali lidé agentuře ochrany přírody a krajiny. Přestože byl její výskyt v tomto roce potvrzen jen ve dvou případech, a to v Rozvadově a Liběchově u Mělníka, odborníci veškerá hlášení využívají i k mapování jiných druhů blanokřídelného hmyzu. Sršeň asijská byla v zemi poprvé zachycena v roce 2023 a od té doby bylo potvrzeno 6 výskytů.
2: Sport.
1: Hvězdný fotbalista Lionel Messi byl poté, co před dvěma týdny oficiálně oznámil konec reprezentační kariéry, povolán k poslednímu rozlučkovému zápasu za argentinský národní tým. Prezident Národní asociace uvedl, že dlouholetého kapitána pozval na přípravný duel 6. října v Buenos Aires.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Odpoledne je místy oblačné, místy očekávejte také přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Kamčo, nevím jak ty, ale já se sršňu bojím.
1: Já taky, já jsem byla pobodaná jednou a stačilo mi to teda.
0: Já z nich mám normálně úplně jako fakt hrůzu a jednou, jako dítě jsem jednu sršeň zneškodnila a až jako s odstupem času jsem si uvědomila, že to byla sršeň a že jsem se měla bát.
1: Ale ty jsi zneškodnila, to bylo dobře, ne?
0: Já jsem jí zašlápla.
1: Ježiš.
0: No, a co takhle, jako, jak to máš s tím, když něco je takovýho jako náročného? Vzdáváš se třeba někdy?
1: Ne.
0: Protože si já se taky nikdy nevzdá.

0: byl Alex Warren, Emerald Eyes. Mě vlastně tím hlasem tady ten chlápek trošičku připomíná zpěváka z kapely Vanuatu, Janika, který je původem z Vanuatu, z ostrovu, nicméně teď žije tady a zpívá s kapelou právě u nás v České republice. No a Alex je v tuhle chvíli 8. v naší relaxádě, písnička se drží druhý týden, pokud by se vám líbila, tak pro ní můžete hlasovat na našem webu www.radio-relax.cz. No a o čem ta písnička je? Alex v písničce zpívá o naprosté oddanosti, zamilovanosti a bezpečí, které našel u ženy se zelenýma očima. Skladbu napsal pro svoji manželku. Mě to trošičku připomíná Esmeraldu, nevím, jestli někteří třeba starší, tak jako já, vzpomínají na Esmeraldu, takovej seriál, to byl vlastně docela šílený telenovela, tak nic, jdeme od Esmeraldy dál. Con Grey, Maniac.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Nádherný hlas a emoce, které by se daly krájet, i když to možná úplně není až tak poznat z týhletý písničky. To byl Berého hit Yesterday, Today, Tomorrow na vlnách Rádia Relax. V téhle emotivní popové baladě plné naděje tak zpívá Bero o tom, jak ho moc ovlivnil vztah s milovaným člověkem. Text říká, že všechno, co prožil včera, co prožívá dnes a co teprve čeká zítra, tak to dává smysl jenom díky této osobě. Já teda vždy, když vidím název téhle písničky, tak si vzpomenu na tu komediální scénku se vstupenkami do kina na film Včera, dnes a zítra, jak se Felix Holtzman snaží Janžurové vysvětlit, na který den ty vstupenky vlastně chce. Tak pokud vám nálad nezvedl náhodou Bér, můžete to zkusit s touhle scénkou, no a teď už před námi další skvělá muzika. Třeba Děkujem, že jsi, nebo Something on my mind.
1: Relax. Relax Radio.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za půl minutky máme půl druhé a pokud právě teď držíte volant nebo se za chviličku někam na cestu vydáte, určitě teď uvítáte zprávy o aktuální situaci na silnicích. Pokud míříte z Kladenska do Prahy, zbystřete na pražském okruhu na 19. kilometru ve směru od Ruzině na Modletice, tak tam se srazil nákladák s osobním autem. Místem projedete jen se zvýšenou opatrností. Obrovský pozor si dejte také v Praze při stoupání Barandovou, tam je po střetu nákladáku a osobáku hlášené zranění a tvoří se tam kolony. Komplikace na vás čekají také v tunelu Mrázovka ve směru na Smíchov, kde překáží další havarovaná auta. No a pokud jedete dál na severozápad po dálnici D7 až k Chomutovu u obce Křimov, leží na silnici velký předmět, tak tam raději sundejte nohu z plynu. Jezděte opatrně a za chvíli jsme zpátky s tou nejlepší hudbou.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: 13:37 a nám dospívávají Depeche Mode, svoje doporučení Užijte si ticho, neboli Enjoy the Science. Tak v písničce, jak už teda název napovídá, depešáci zpívají o tom, že slova jsou občas zbytečná a můžou spíš ublížit, zatímco v tichu je prý ta největší síla. No tak schválně, kdy jste naposledy zažili úplné 100% ticho? Vědci zjišťovali, co s námi ticho dělá a přišli na docela zajímavou věc. Stačí prý pouhé 2 minuty ticha denně a náš krevní tlak i stres okamžitě letí dolů. Ticho totiž dává mozku prostor uklidit všechen takový ten celodenní zmatek, bordel. No, tak to vysvětluje, proč se teda vždycky tak úžasně vyspím na chlupě, kterou máme na samotě u lesa. Ten rozdíl tam je vždycky úplně neuvěřitelný. No a co se týče ticha, my vám teda na Rádiu Relax úplně ticho nenabídneme, ale nabídneme tu nejlepší hudbu, protože jsme nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Jsme všude s tebou.

0: máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax. Relax Rádio.
2: Tak ještě předtím, než jsme vám připomněli všechny ty frekvence, na kterých si nás můžete poslechnout, tak nám dostívala Verona svoje Den co den. No a vy už někteří určitě poznáváte, že mi tu hrají Coldplay a jejich Klaks nebyly hodiny. No a pokud koukáte, jak ten čas utíká, že už je tu prakticky podzim, tak možná také řešíte, jak posílit imunitu. A já mám pro vás samozřejmě několik tipů z naší přírody. Třeba se chystáte někam na houby a společně s těmi houbami můžete natrát třeba také šípky. Ty obsahují 10x více vitamínu než C-čka, než citronu. A jsou dobré třeba na imunitu, proti podzimní únavě a nebo na chlazení. Další můj tip je na trnky, plné antioxidantů, přejedou-li mrazem, tak dokonce zesládnou, nejsou takové hořké a jsou dobré na trávení, čištění krve, skvělé na sirupy a likéry. No a teď už Coldplay.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tu čerstvou dopravní nehodu. Pozor, dejte v ulici Palackého ve Slaném, kde se srazilo osobní auto s chodcem. Je tam průjezd pouze se zvýšenou opatrností.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme 14 hodin a se zprávama tu přede mnou sedí Kamča.
1: Policie ukončila zásah v hořovické nemocnici a Španělsko zasáhly bleskové povodně.
2: Relax Radio.
1: Policisté ukončili zásah kvůli anonymní bombové výhrušce v hořovické nemocnici. Výbušninu nenašli. Zařízení dnes ráno opustili desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Evakuovaní se nyní vrací. Policisté dělají podle jejich mluvčí maximum proto, aby zadrželi člověka, který nemocnici vyhrožoval. Za jakých okolností můžeme použít výstražná světla, řekne mluvčí policistů Vlasta Suchánková.
3: Využít výstražná světla smí řidič pouze tehdy, pokud například dochází k náhlému ohrožení provozu, náhle zpomaluje nebo zastavuje z důvodu nečekané překážky, nebo že například po dopravní nehodě či kolizi zůstalo vozidlo nepojízdné. Vše ostatní, tedy použití výstražných světel jako prostředku k poděkování, je v rozporu se zákonem a řidiči se tak vystavují postihu v podobě pokuty, a to na místě až do výše 1500 korun a ve správním řízení pak mohou zaplatit od 2 do 5 tisíc korun.
1: Na pražském Císařském ostrově začne v říjnu rekonstrukce takzvané staré vodní linky ústřední čistírny odpadních vod bezmála za 5 miliard korun. Práce potrvají do roku 2030. Pražská vodohospodářská společnost už v minulosti za 7 miliard korun postavila novou vodní linku, která v době modernizace té staré zajistí čištění všech odpadních vod, které čistírna zpracovává. Severovýchod Španělska zasáhly v noci na čtvrtek přívalové deště a bleskové povodně, které si vyžádaly minimálně jednu oběť a způsobily rozsáhlé škody v celém regionu. Záplavy narušily dopravu v Katalánsku a Valencii. Voda zaplavila jak silnice, tak i letiště nebo metro. Doteď se Španělsko potýká s extrémním suchem, které následky bouře jen zhoršilo. Vědci tvrdí, že klimatické změny způsobené člověkem zesilují středomořské bouře, které obvykle postihují východní Španělsko na podzim.
2: Sport.
1: Hokejová Tip Sport Extraliga bude v pátek pokračovat 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězily na kluzištích soupeřů. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci.
2: Relax Radio.
1: Čtvrteční odpoledne je oblačné, místy může být skoro jasno. Noc na pátek přinese polojasnou oblohu, teploty mezi 12 až 9 stupni. Závěr pracovního týdne bude polojasný nebo oblačný, teploty vystoupají až k 22 stupňům Celsia.
0: Kamčo, já nevím, jak moc si dávala pozor, když jsem tu vysílala, já jsem zmiňovala některé super potraviny, které se dají nazbírat venku a je prima je zařadit do jídelníčku takhle na podzim. Tak než si v téhle hodině prozradíme nějaký další tipy, tak mě napadá, jestli máš ráda med.
1: No to víš, že jo, med je skvělej, hlavně do čaje.
0: No, on je to přírodní antibiotikum, obsahuje prej látky, které spolehlivě ničí bakterie a viry. A taky nám dodává energii a dokonce jsem se dočetla, že lžička medu před spaním podporuje tvorbu hormonu štěstí, tedy serotoninu, který se v noci mění na hormon spánku melatonin. No a o svém medu nám zaspívá John Kay. On teda zpívá spíš o nějaký ženě než o medu jako takovým. No ale já jsem si tu slovní hříčku mezi angličtinou a češtinou nemohla odpustit, mně se to tam fakt teď jako hodilo. Takže med.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

Krásné odpoledne z Rádia Relax, tady Terka, pokud jste nás zapnuli až teď, tak dneska společně oblujeme nervy a imunitu proti podzimním plískanicím. Mluvili jsme tu o zázračných účincích šípků, trnek nebo poctivého včelího medu, no a tím nekončíme, máme tu další dvě bomby z našich zahrad a mezí. První jsou bezinky, ty jsou naprosto geniální, když vás začne škrábat v krku, protože spolehlivě tlumí záněty a bolest, no a druhou, nebo takovým druhým typem je, dalo by se říct, oranžový král podzimu, rakitník. Ten sice v divoké přírodě jen tak nepotkáte, spíš na něj narazíte třeba v městských parcích nebo na zahradách, no ale věřte mi, že jediná tahle oranžové bubule v sobě má celou vaší denní dávku vitamínu C. No, tak se schválně poohledněte kolem sebe, až půjdete třeba z práce a poslouchejte dál relax, protože před náma je ještě jedna zdravá potravina.

0: Ve 14 hodin 18 minut nám dospíval John Kay svoje Honey, tedy med. My jsme si zmiňovali některé ty super potraviny, právě med byl jednou z nich, ale další byly štípky, trnky, rakitník a také bezinky. No ale co jsme si ještě nezmínili, tak to je burčák. Září je totiž takovým vrcholem burčákové sezóny, právě teď se lisují hlavní odrůdy a všude kolem silnic potkáváte už takový ty stánky. A vinaři říkají, že prý by člověk každý rok měl pít tolik burčáků, kolik má v těle krve, což je 4 až třeba nějakých 6 litrů. No a kdyby to někdo udělal naraz, tak se ze záchodu asi jen tak nedostane. K čemu je burčák dobrý? Burčák je plný života vitamínu B, jsou v něm živé kvasinky, hromada vitamínů, ty dělají zázraky s naší pletí, nechty, vlasy, no a fantasticky podporují srdce a nervy. Tak je to taková ta čistka střev, to už jsem naznačila. Díky kvasinkám burčák funguje jako dokonalý restart pro zažívání. No a také klasické víno zase obsahuje silný antioxidant, ten chrání srdce, odbourává nezdravý tuk z cév a působí prý proti stárnutí. Tak ne, že bych chtěla nabádat k tomu, abychom pili alkohol, ale tak jednou za čas to snad úplně škodit nebude. A proč já to vlastně říkám? Protože před námi jsou činasky a jejich víno.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
0: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme 14 hodin, téměř 32 minut k tomu, a než se podíváme na dálnice, pojďme se podívat na ty menší silnice. Pokud právě projíždíte Slaným, tak buďte extrémně opatrní v Palacké ulici. Tam se stala nehoda osobního auta s chodcem a místo je průjezdné pouze se zvýšenou opatrností. Komplikace hlásí také Mladoboleslavskou v obci Brodce. V ulici Rudé armády havaroval autobus, takže tam počítejte s velkým zdržením. No a pokud z Kladna míříte směrem na Prahu, tak pozor, na dálnici na okruhu visí bouračka na 19. kilometru ve směru z Ruzyně na Modletice, tak tam se srazil nákladák s osobákem. Projedete tam, ale tvoří se tam kolony, tak dávejte na své pozor a jezděte bezpečně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Máme 14 hodin 40 minut k tomu a tohle byla jedna taková možná méně známá skladba kapely Queen, You Don't Fool Me z roku 1999, objevila se na albu Made in Heaven. No a o čem, že to vlastně ten Freddy zpíval? Že ho nikdo neoklapne, zkrátka, že z něj nikdo neudělá blázna. No a my u těch bláznů vlastně malinko zůstaneme, teď nám zahraje totiž skupina Full Gardens, tedy celá zahrada bláznů, a ti se spojili s německým DJem, který se říká Ale Farben, no a předělali svůj nejslavnější hit Lemon Tree, tak si pojďme poslechnout tuhle energickou verzi společně se mnou.
1: Relax. Relax Radio.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Tohle byla kapela Poetika, jejich hit Zkouším žít na vlnách Rádia Relax. A my, co chceme žít nejdéle a v co nejlepším stavu, se samozřejmě zajímáme také o to, co jíme. No a dneska už jsme si představili přednosti podzimních plodů, medu nebo burčáku, ale na co si dát pozor? Třeba na jedovaté plodiny. Já jsem se dnes dočetla, že oblíbené cashew hříšky byly zařazené mezi nejjedovatější rostliny na světě. Jejich skořápka je plná nebezpečného jedu. Pokud je ale máte rádi, tak vás hned uklidním. Do regálu obchodů se dostávají už po speciální tepelné úpravě a všechen jed se tím spolehlivě zničí. Takže není čeho se bát, můžeme v klidu dál chroupat. No a u toho chroupání si můžeme poslechnout další parádní muziku. Před námi je Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Je to doslova milostný dopis taneční hudbě. Bibi Rexa v něm naspívá o klasické víře v kostele, ale o tom, že jim novým náboženstvím, spásou a lékem na všechno se stal taneční parket plný neonů a hudba samotná. Zpívá o momentu, kdy se ztratíte v rytmu a hudba vás uzdravuje. No tak holkám, jako já, o tom zpívali Lunatic, tak teď těm jiným třeba o tom bude zpívat Bibi Rexa. No a největší bombou na celém songu je, že jako podklad využívá kultovní basovou linku z 90-kového megahitu Insomnia od Faithless.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plnej skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: 15 hodin a 1 minutka k tomu a před náma jsou zprávy s Kamčou.
1: Mšet chce dokončit rekonstrukci objektů na náměstí do konce roku a trenér reprezentace Deňa oznámí první nominaci. Společně s Terkou vám přejeme pohodové odpoledne.
2: Relax Radio.
1: V této době ve Mšeci na Tyršově náměstí probíhá rekonstrukce dvou domů v majetku městyse, a to budovy, ve které nyní sídlí úřad a bývalého zdravotního střediska. Obě budovy je potřeba odvlhčit. Celý úřad bude odkopán, bude provedena drenáž a následná izolace. Na obou budovách budou instalována tepelná čerpadla do nových technických místností. Nová budou okna, zateplení fasády, budou provedeny drobné opravy střechy a instalovány fotovoltaické elektrárny. Nové budou také rozvodné skříně. Že by mělo být hotové do konce prosince. Topolová cesta ve Slaném má nový povrch. Starosta Martin Hrabánek.
3: Vhodný je pro pěší i cyklisty. Druhá etapa, nově s veřejným osvětlením, pokračuje až k panelové cestě u Nosačické ulice. Navázala tak na dříve upravenou část u ulice politických vězňů. Podél navíc přibyly nové lavičky a odpadkový koš.
1: Návštěvu výstavy českých korunovačních klenotů, která začala ve Vladislavském sále Pražského hradu, má rezervovanou přes 300 škol. Termíny na první 4 dny vyhrazené pro školní skupiny jsou zaplněné. Hrad letos připravil také speciální program pro nevidomé a slabozraké s haptickou kopií koruny. Od soboty bude výstava přístupná veřejnosti, vstup je zdarma. Na většině vysokých škol začal nový akademický rok. Školy otevírají nové studijní programy, některé rozšiřují ubytovací kapacity, poptávka po kolejích ale stále převyšuje nabídku. Studenti proto často míří do komerčních nájmů, které meziročně zdražily. Pokud studenti nechtějí nebo si nestihnou zajistit ubytování na kolejích, zbývají jim tři možnosti. Mohou si pronajmout vlastní, zpravidla menší byt o dispozici 1 KK a rozloze zhruba 30 metrů čtverečních. Nájmy ale podle odborníků často neodpovídají studentským finančním možnostem. Nejčastější je proto spolubydlení nebo pronájem lůžka v pokoji.
2: Sport.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Deňa v pátek kolem poledne oznámí svoji první nominaci. Je možné, že 52-letý španělský kouč na start nového ročníku Ligy národů překvapivě povolá i německého útočníka Ryana Naderiho, který má po matce také české občanství. Vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října a 4 zápasům se dá očekávat, že nominace bude širší než obvykle.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Obloha je polojasná až oblačná s teplotami kolem 20 stupňů. V noci očekávejte polojasno až oblačno, v první polovině noci místy i skoro jasno. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia, v údolích až 7 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo a ojedinělé možnost přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
0: A když se vrátím jako k tomu bydlení, jo, tak já jsem teď mluvila se sousedkou, ona teda bydlí ve 3.1, ale ona tam jenom na tom nájemném zaplatí skoro 30 tisíc.
1: No, je to,
0: je
1: tak.
0: Jako, to je jako síla. Já si říkám, tyjo, není na čo to mít něco vlastního, ale zase jsem pak mluvila s jedním z našich kolegů, vlastně mladým, a ten by jako strašně rád něco pořídil, ale ono do startu dneska tak jako nakladně 1 až 2 miliony. Protože potřebuješ mít, oni už ti nedají 100% hypotéky.
1: No nedej, no, buď je to 80% nebo 90%.
0: To je prostě strašný.
1: Je to náročný, ale dá se to zvládnout.
0: No jak to mají ty lidi zvládnout? Já teda nevím. Možná můžou žít.

0: Tak Vlčí srdce, to je Jelena, to nás čeká mezi 3. a 4. hodinou odpoledne.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: To byla pořádně žhavá italská jízda, která spolehlivě zažene jakékoliv podzimní chmury. Byla to Baby K a její chytlavá novinka Tuka Macarena na vlnách Rádia Relax. Já doufám, že vás tenhle rytmus příjemně nakopnul, ať už zrovna sedíte v autě, nebo jste třeba ještě někde v práci. Od mikrofonu vás stále zdraví Terka, my v téhle skvělé náladě budeme pokračovat až do 16. hodiny, kdy mě do studia přijde vystřídat Jarka. Před námi je teď slibovaná kapela Jelen a hned po nich norská zpěvačka Alessandra a jejich písnička Narcist. Takže pokud ve svém okolí znáte nějakého pravého narcistu, můžete zatím přemýšlet a klidně mi i k nám do studia napsat na číslo 606 736 736, čím se nejvíc takový narcista projevuje a jestli je to s ním vůbec k žití nebo naopak úplné peklo. Posloucháte Radio Relax a tady už jsou Jeleni, Vlčí srdce.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

15 hodin, 17 minut k tomu dospíla nám Alessandra Narcissist a ona tuhle písničku napsala na základě vlastní drsné zkušenosti. Zpívá o bývalém partnerovi, který byl sebestředný manipulátor, takový 100% učebnicový narcista, ničilý sebevědomí a dělal z někoho, kým není. No a pointa celého tejto songu je v tom, že Alessandra nakonec našla svou stílu, ze vztahu utekla a potom všem ubližování se konečně vykašlala na toxického partnera a začala se soustředit čistě na sebe, na své štěstí a na takovou tu sebelásku. I proto ona zpívá Even I can be a narcissist, jakože já taky můžu být narcisistka, ale v tom sobeckým. Tak možná to může být takové povzbuzení pro každého, kdo by zrovna teď nebo třeba v nedávné minulosti v obdobném vztahu žil. No a jak takového narcistu poznat? No tak to si povíme ještě do 16. hodiny. A teď už Lindsay Lohan, Back to Me.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tady 15 hodin 30 minut, no a to znamená jediné, že jsme tady právě s čerstvými informacemi z dopravy. Pokud míříte na D1 směrem z Prahy na Brno, tak tam jsou hned dva problémy za sebou. Na 14. kilometru a pak znovu na 20. kilometru překáží porouchaná auta. V obou úsecích se už tvoří kolony, tak tam počítejte se zdržením. Velký pozor si dejte také při příjezdu do Prahy od Strakonic na Strakonické ulici. Na necelém 2. kilometru se srazila dodávka s nákladňákem, místem projedete jen se zvýšenou opatrností. Pokud jedete po pražském okruhu směrem k D1, tak tam popojíždí zhruba 5 km dlouhá kolona. No a na dálnici směrem na D5 od Berouna do Prahy počítejte se zdržením už od 9. kilometru. Jezděte bezpečně a my za chviličku jedeme dál. Před námi je Mark Amber, Mark Anthony a třeba Katy Perry.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Máme 15 hodin 40 minut, tohle byla Katy Perry a její Hot and Cold, no a já jsem slibovala, že vám povím, jak se pozná takový ten narcista. Tak má to několik hlavních poznávacích znamení, na začátku vztahu vás snese úplně, snese vám modrý z nebe, jste pro něj dokonalý, ale jakmile vás získají, tak otáčí o 180 stupňů a začnou vás kritizovat a schazovat. Taky citově manipuluje, překrucuje realitu tak moc, až začnete pochybovat o vlastní paměti a rozumu, takže typická věta, nic takového jsem neřekl, to jsi zase vymyslela. Za všechno můžete vy, narcista nikdy neuzná chybu, když se něco pokazí, vždycky za to může někdo jiný, nejčastěji tedy partner. Taky se nedokáže vcítit do pocitů druhých, vaše starosti je nezajímají, nebo je nějakým způsobem zlehčují, takže tam je taková ta nulová empatie. No a svět se točí jen kolem nich, neustále mluví o sobě, o svých úspěších a vyžadují od okolí nekonečný obdiv a chválu. Tak já doufám, že nikoho takového vedle sebe nemáte, protože to je opravdu narcistická porucha osobnosti a je to vlastně vyloženě diagnóza. No před námi Jonas Brothers, What a Man Gotta Do.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

15:50 nám dospívali One Republic. Já už se vám hlásím pro dnešek naposled. Kdybyste přemýšleli, co se zbytkem dnešního odpoledne, mám pro vás ještě pár skvělých tipů. Dnes je totiž, jak už říkal přede mnou i Honza, Mezinárodní den country hudby, kterou já teda osobně mám ráda, protože jsem jako dítě chodila do country tanečního kroužku, takže já si doma určitě dneska pustím Shania Twain. Kromě toho je ale také den jablečních knedlíků, tak ty vařit nebudu, ale pozor, žavým kandidátem je tady jiné jídlo. Slavit dnes můžete totiž také den sendviče Monte Cristo. Já byla tady hrozně zvědavá, co to vlastně je, a zjistila jsem, že je to v podstatě takový lepší náš chleba ve vajíčku. Vezmete prostě dva tousty, dáte mezi ně šunku, sýr, někdo prý přidává ještě majonézu, celé to namočíte ve vajíčku, no a osmažíte na pánvičce. Američané to na závěr ještě sypou cukrem, ale to už teda nechám asi na chuti každého z vás. Zdravé to asi zas tak moc nebude, ale dobré by to být mohlo. Já už se tedy pro dnešek loučím, přeji vám ten nejlepší zbytek dne a předávám Jarce slovo, která už je připravená v našem studiu. Mějte se krásně, z Rádia Relax vás zdraví Terka.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Díky, že jste s námi.
1: Relax Radio.
0: Rozsáhlé investice do dopravní infrastruktury Kladna v roce 2026 přinesly obyvatelům také stovky nových parkovacích míst. Část z nich vzniká při rekonstrukci uličních prostorů v sídlištích, další jsou městem a jinými investory zřizovány na místech se vysokou dopravní vytížeností. Další významná kapacita mimo investice města vzniká u železniční stanice Kladno. Správa železnic tu v rámci modernizace trati buduje parkoviště s více než 200 místy, čímž uleví veřejnosti jiným parkovištím v okolí. Práce ale postupují i na jiných dopravně významných stavbách. Například v ulici Vojtěcha Dundra v závěru prázdnin odstartovaly po letech jednání práce na přímém napojení koreje ke kruhovému objezdu na Cikánce. Díky tomu bude do lokality nově moci zajíždět linka městské hromadné dopravy. Ředitelství silnic a dálnic začne 21. září opravovat most v ulici Plzeňská v Žadci na silnici 1/27. Oprava za 17 milionů korun potrvá do poloviny příštího roku. Pokračuje Petra Drkulová.
2: Most je ve špatném technickém stavu, proto jeho horní část kompletně zbouráme a postavíme novou. Z původního mostu ponecháme pouze spodní část stavby.
0: V závěru týdne budou teploty v Česku dál stoupat nad 20 stupňů Celsia. Nebe bude převážně polojasné, srážek bude pomálu. Od neděle přijde déšť, na začátku příštího týdne se ochladí. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. V Mnichově v sobotu začne 191. ročník pivní slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Do 4. října podle pořadatelů navštíví festival více než 6 milionů lidí. V areálu slavností budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude přes 600 policistů. Konkrétní poznatky o ohrožení pro návštěvníky ale policie nemá. Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat opět dráž než loni. Jde na 360 až 387 korun.
1: Sport.
0: Hokejisté Pardubic v úvodním kole extraligy podlehli ve východočeském derby Hradci Králové 3-5. Sparta zvítězila na ledě Olomouce 5-2. Dvěma góly a asistencí se na výhře Pražanů podílal útočník Michal Špaček. Litvínov zdolal Brno 2-1. Kladno vyhrálo ve Vítkovicích 4-3. Hosté otočili výsledek třemi góly v třetí části. Mladá Boleslav zvítězila v Českých Budějovicích 3-2 v prodloužení.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Obloha je skoro jasná, během odpoledne a večera očekávejte zataženo a ojediněle přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
3: Takže krásné odpoledne, všem to byly právě zprávy a já zdravím všichni, kteří už máte tu pracovní morálku někde na úrovni, hlavně ať po mně nikdo nic nechce. Je pár minut po čtvrté, pracovní den se pomalu láme do své příjemnější poloviny a já jsem tady, abych vás doprovodila třeba domů nebo na nákup, pro děti do školky, no prostě kamkoliv, kde budete předstírat, že jste dneska ještě plní energie. Začíná Relax s Jarkou.
4: Kdo ví, co bude stát?
3: Jo, kdo ví, co bude stát za 100 let. Takže to je písnička, která vás čeká mezi 16. a 17. hodinou. No a já doufám, že dneska se telefon netrhne. 606-736-736. Můžete psát vaše zprávičky.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: jistě doznívá písnička Get to Love a já vás musím seznámit s dnešním mým tématem. Dneska si budeme na relaxu přiznávat, co neumíte, přestože máte pocit, že tohle přece umí úplně každý. Protože někdo neumí, já nevím, uvařit knedlíky, někdo připálí i ty míchaný vajíčka, další neumí přišít knoflík nebo pískat na prsty a někdo neumí složit mapu, i když dneska si říkám, že vlastně spíš neumí trefit někam bez navigace. Někdo má problém, a to se všímejte kolem sebe, že nerozezná pravou a levou bez krátkého zamyšlení. No a někdo neumí třeba zabalit dárek tak, aby nevypadal, že ho balil ve 4 ráno a tak dále a tak dále. Myslím si, že je spoustu věcí, co bychom mohli zde uvést. No a pak jsou tu samozřejmě takový ty domácí disciplíny, uvařit rýži, aby z ní nebyla kaše a td. A td. Takže dneska si přiznejte, co neumíte vy, přestože to přece umí každý. Pište mi na 606-736-736 a nebo se můžete podívat na příspěvek na náš Facebook.
1: Relax Radio je on air i online.

0: zatím pro ty, co si právě zapli rádio, vy posloucháte Drive s Jarkou neboli Relax s Jarkou a my, než se podíváme na kalendárium, které nás čeká, tak prozradím, že dnešní den patří všem Naďám a Naděždám. No a vlastně je to docela moc hezké jméno, protože jeho význam je naděje. Hope. A to by bylo taky docela dobrý, že jo, kdyby se jmenoval někdo Hope. Hope Poláková, no jo. No takže jestli máte doma nějakou Naďu ve svém okolí dneska, kromě přání, můžete klidně říci, ty seš moje naděje, jen pozor, samozřejmě komu to říkáte, aby z toho doma nebylo zbytečné vysvětlování, pánové. Takže jo, zatímco je docela zajímavé, že Naďe u nás přes 2000, tak Naděšt už skoro 18. Každopádně vám přeju všechno nejlepší k svátku a teď už slíbené kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 17. září. Tento den roku 1873 se v Kroměříži narodil český malíř Max Švabinský. Roku 1991 Guns N' Roses současně vydali dvě alba Use Your Illusion 1 a 2. Roku 1630 bylo založeno americké město Boston. Roku 1934 byla vydána první dlouhohrající deska na 33 otáček Beethovenova 5. symfonie. Tento den roku 1973 přišla na svět americká zpěvačka Anastasia. Roku 1815 byl v Praze předveden vynálezcem Josefem Boškem první parní vůz v Čechách. Tento den roku 1953 byla poprvé úspěšně oddělena siamská dvojčata. Po dalších 19 letech měl v televizi premiéru seriál Mesh. Psal se rok 1983, když poprvé vyhrála soutěž Miss America černoška Vanessa Williams z New Yorku. Už od té doby stihla hrát v několika filmech a vydala i několik alb. Roku 1999 byl vlastní matkou o 10 milionů dolarů žalován Eminem. Mohli za to jeho výroky v několika rozhovorech. Roku 2002 vydala Kelly Clarkson, vítězka první řady soutěže American Idol, single A Moment Like This.
2: Relax Radio.
1: Kladno. 92,3 FM.
2: 92,3 FM.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Je čtvrtek 17. září a pokud ani teď ještě nevíte, co podniknout o víkendu, tak si poslechněte náš tip. Už tuto sobotu můžete vyrazit na tradiční turistický pochod do Žiliny bez pasu. Startuje se mezi 9. a půl 11. od Sokolovny v Žilině a vybrat si můžete trasu dlouhou 8, 15 nebo 18 kilometrů. Jde se za každého počasí, no takže výmluva typu ono asi bude trošku foukat nebo pršet, tentokrát úplně neprojde. No a startovné je samozřejmě dobrovolné. No a pokud vás místo turistiky láká spíš vojenská technika, v sobotu od 1 odpoledne se koná Military Den v Brandýsku v areálu bývalé vodárny. Čeká vás ukázka, jak vypadala výstroj nebo výzbroj, technika ozbrojených složek, hudební vystoupení a ukázky modelářů i vojenská akademie pro děti. No a samozřejmě nebude chybět ani vojenský gulášek z polní kuchyňky, protože bez guláše by to snad nebyl ani pořádný Military Den. Takže to byl tip relaxu na víkend, no a my jedeme dál. Electrified.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
8: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: Jo, tak to byla skupina Mandraže Motýly, no a my už tady máme jednu z vašich reakcí na naše dnešní téma, co neumíte, přestože to přece umí každý. A píše nám posluchačka Nicole, ahoj, jako holka si opravdu neumím udělat dobrý make-up nebo chodit na podpacích. No tak Nicole, já tě uklidním, s těmi podpatky tě naprosto chápu, já osobně sice vím, že prostě těm mužům se to líbí, když ta žena má vysoké podpatky, ale miluju kecky. Miluju prostě pohodlí nade vše. No a make-up, já mám někdy pocit, že když se dneska člověk rozhlédne kolem sebe, tak spousta mladých děvčat používá tak podobný styl líčení, až jsou si všechny trochu podobné. Stejné obočí, podobné kontury, řasy. No a přitom přirozená tvář je mnohdy ta nejkrásnější. Každá jsme přece originál. No i když chápu, že některé tváře ty make-upy potřebují, ale prostě přirozenost nade vše. Takže Nicole, žádný stres, podpatky klidně necháme ve skříni a s make-upem to taky nemusíme úplně přehánět. No a vy ostatní pokračujte v přiznáních, co neumíte, přestože to přece umí každý. 606-736-736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Monte Snack přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Nevěřím tomu, utíkáte jako blázen, už máme 17. hodinku.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Jdeme se podívat, co nás čeká zítra. Připravte se na polojasnou až oblačnou oblohu. V Čechách může být přechodně i zataženo. Ráno se místy objeví mlhy a během dne hlavně na západě a severozápadě také déšť nebo přehánky. Teploty příjemných 18 až 23 stupňů.

zpěvák Mondo, písnička Gold. A já jsem během písniček jsem našla takovou zajímavou věc. My totiž tady řešíme dneska téma, co neumíte, i když přesto spousta lidí to umí. No a na mě bliknul článek, kde je 30 věcí, které by prý měla zvládnout každá moderní žena. Dámy, nevím jak vy, ale já mám pocit, že u některých bodů bych tuhle maturitu asi nedala. Tak například, zabalit se na víkend do co nejmenšího zavazadla. Prosím vás, co je nejmenší zavazadlo? No, další bod taky úplně nechápu. Připravit se ven v co nejkratším čase, aby na ní nikdo nemusel čekat. No tak tady už si myslím, že autor asi zřejmě vyloženě provokoval. Asi to psal chlap, nevím. No pak mě pobavilo, že moderní žena má umět mlčet a nechat si některé věci pro sebe. Dobrý, jedeme dál. Tady radši to nebudu rozebírat. Tadyhle to bych možná splnila, složit skříň z IKEA, nebo alespoň skřínku. Takže to já jako zvládám a úplný vrchol je, že má znát žena počasí na týden dopředu, aby celé rodině poradila, co si mají vzít na sebe. Takže kromě kuchařky, stylistky, psycholožky a techničky jsme jakože i meteoroložky. No a ještě jeden krásný bod. Žena by měla umět pít alkohol tak, aby nepůsobila trapně opilé a druhý den neměla kocovinu. No tak tohle už není dovodnost, to je prostě super schopnost. Relax. Relax Radio.

0: Před námi je anketa Relax v ulicích. Dneska máme takový jako téma, nebo ptali jsme se vás na to, jakou zkušenost máte s taxikáři. Zda se podle vás chovají slušně. Já teda musím říct, že taxi službu jsem jednou chtěla využít, protože jsem chtěla z naší krásné obce Síkořice dojezd do obce Kačice a chtěla jsem si tam dát nějakou sklenku vína, tak jsem si objednala přes takovou aplikaci, jsem zjistila, že k nám jezdí, říkám, no super, parádička, tak jsem si ho objednala, příjezd měl 17.40, říkám, to je fajn, v 18 hodin budu na místě, no v 17.40 mi přišla zpráva zítra. Tak jsem se podívala tu zprávu, říkám, jak zítra, tak jsem psala, ale já potřebuju dnes. A zase odpověď, zítra. Říkám, aha, no tak jo, tak jsem taxika prostě slušně zrušila a sedla jsem do auta a jela jsem po svý. Takže takovéhle zkušenosti s taxikem mám já. No a co vy? Co taxikáři? Jdeme na to.
1: Relax v ulici.
2: Jak kdo, bych řekl.
3: Mám taxikáře Pepu a ten je skvělej.
4: Nejezdím vůbec s nimi.
2: Já moc taxíky nevyužívám, ale zatím se vždycky chovali slušně.
5: Rozhodně ne.
6: Z mojí zkušenosti to tak vždycky bylo.
5: Zatím asi jo, se všema, co jsem jela, tak jo.
7: Ano.
8: Taxíkem nejezdím.
9: Já taxíka nepoužívám, takže bych řekl, že už i z minulosti, kdy vlastně byly případy, že se nechovali úplně čistě.
10: Asi jo, já většinou, když jedu taxíkem, tak to je v noci a to moc to jako ty předpisy fungují pro ně asi trochu jinak, tak nevím, no.
0: Takže to byly vaše zkušenosti s taxíkem. No a já jsem našla, že úplně první automobilové taxíky ve střední Evropě byly v roce 1907 a do pražských ulic vyjeli první autodrožky značky Laurin & Clement. Měli dokonce mechanický taxametr a uháněli rychlostí, přátelé, 45 km za hodinu. Takže taxíky tu s námi jsou už pořádnou řádku let a každý máme prostě určité své zkušenosti s taxíkem. No ale zase na druhou stranu nikdo auto nemá a já se teda upřímně těším, až našeho mladina bude mít papíry, protože konečně budu si moc dát nějakou tu skleničku. Teďkož skupina YouTube Street of the Dream.

0: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Teďko rychlá kontrola dopravy v Praze na jižní spojce na úrovni přemostění z ulicí Sliačská ve směru na Barandovský most. Počítejte s nehodou dvou osobních aut. Komplikace jsou hlášené přibližně do 18.20, takže v místě raději zpomalte a počítejte se zdržením. No a pozor také na D11 na 51. kilometru ve směru na Prahu. Na vozovce jsou kusy roztrhané pneumatiky z nákladního auta a pravý jízdní pruh je neprůjezdný. Jezděte opatrně, ale hlavně si nalaďte Radio Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: posluchači, připomenu vám naše dnešní téma, protože se zprávama se tady roztrhl pytel. Téma jsme trošku přehodnotili, co se od mužů nebo žen tak nějak automaticky očekává, ale vy nebo váš protějšek to prostě neumíte. Píše Petr, moje žena neumí natankovat, jezdí autem 20 let, ale jakmile se rozsvítí rezerva, záhadným způsobem se auto vždycky ocitne u mě. No, tak já nevím, jestli neumí, ale třeba jako může umět tankovat, ale nechce to platit. To taky, jako bych tam se na to trošku podívala. No potom Lenka zase píše, od chlapa bych čekala, že umí něco opravit. Ten můj při každé závadě vytáhne telefon a zavolá tátovi. Hele, učenej z nebe nespát, znám spoustu inženýrů, který mají vysoké školy a neumí si přidělat ani poličku. Honza přiznává, je mi 46 let, neumím přišít knoflík a nehodlám se to učit. Když upadne košile, se přesouvá do kategorie pracovní. Honzo, knoflíček sem, knoflíček tam, tu košili prostě dejte partnerce a v tom spí, to už je potom jako sexy, ne? No takže i vy můžete psát, co se od mužů nebo žen tak nějak automaticky očekává. Klidně to prásněte sami na 606-736-736. No a trošku si postěžujte, vlejte si srdíčko.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: No a před námi je teď jedna taková úžasná píseň, kterou možná hlavně znáte v jejím pomalejším a romantičtější podobě. Sarah Connor a From Sarah With Love je původně velká balada z roku 2001, jenže my vám ji dneska na relaxu servíme tak trošku jinak. No a o čem vlastně je? Je to o lásce, která přišla možná trochu pozdě. Sarah v ní zpívá o člověku, kterého dlouho brala jen jako kamaráda a teprve, když ho ztratila, si uvědomila, že v tom bylo něco mnohem hlubšího. Takové to klasické, člověk zjistí, co měl, až když už to nemá. Prostě takový je život. Romantika tady zůstává a my teď přidáme trošku pořádný rytmus. Sarah Connor From Sarah With Love remixu na relaxu.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Nevěřím tomu, 18 hodin právě teď.
1: Relax Radio.
0: No, zítřek bude tak trochu takové ráno si vezmu bundu a odpoledne bych mohla chodit v tílku. Teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná. Na západě a severozápadě se během dne mohou objevit přánky, večer už ale srážky ustanou a oblačnosti začne ubývat. Mezi 18. a 19. hodinou našla jsem luxusní téma a to jsou ovesné vločky. Na kolik způsobů umíte ovesné vločky? No a hudbu Luis Fonsi, Demi Lovato. Ječe mala kulpa, schoď vinu na mě. Tak to si můžete poslechnout mezi 18. a 19. hodinou.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
1: Relax

0: Finally.
1: Písnička Finally a mě napadá, jestli taky, když večer přijdete domů, přemýšlíte nad tím, co zase zítra k snídani. Protože já mám někdy pocit, že vymyslet snídaně je náročnější, než sestavit jídelníček na celý týden. A hlavně, jak ho trochu zpestřit a zároveň donutit tu naší domácí omladinu, aby vůbec začala den pořádnou snídaní a ne stylem. Mami, já nemám hlad, já si to dám až za chvilku ve škole, udělej mi větší svačinu. Já jsem před chvilkou narazila na téma ovesné vločky, které fungují nebo můžou se udělat jako kaše s jogurtem, může se použít do lívanců, domácí mysli. Možností je víceméně spousta. A hned jsem si vzpomněla, že my jsme jako teenagerky z vloček dokonce dělali pleťovou masku. Takže když je děti nebudou chtít jíst, pořád máme plán B. Ale víceméně pojďme k tomu tématu, co snídáte u vás doma. Zde večer si plánujete, co na druhý den uvaříte, jestli už vaříte, anebo chcete prostě mít čerstvou snídani. A čím dostanete děti nebo teenagery ráno ke stolu, jestli máte nějakou rychlou snídani, která u vás 100% zabere, tak mě prosím inspirujte. Pište na 606-736-736, protože já už dnes nevím, co jsme měli včera a co budeme jíst zítra.
2: Relax. Relax Radio.
3: Hey, Fonzie.

Tak to byl Ray Dalton a Alvaro Soler, písnička Manila. No a my jdeme už na vaše zprávy. Píšete mi, jak to se snídaněmi vypadá u vás. Třeba Martin píše, Jaruš, u nás je to jednoduché, já bych dětem chystala kaše, ovoce a jogurty, ale sem tvrdí, že nejlepší snídaně je v 10 hodin pizza ze školního bufetu. Takže dostane peníze. Tak to jste to zvládla docela dobře, to já na to bych asi nepřistoupila, ale máte můj obdiv. A mimochodem, víte, že podle ankety snídaňových zvyklostech Čechů jsme pořád docela věrní klasice. Co se asi nejčastěji u nás snídá, tak je to pečivo, rohlíky, housky nebo chleba, k tomu máslo, sýr či uzenina. Oblíbené jsou také jogurty a vajíčka. No tak u nás vajíčka znám na několik způsobů, vajíčka míchaná, vajíčka ztracená, vajíčka na měkko, vajíčka na tvrdo, vajíčka na hniličku, no prostě všechny druhy vajec u nás jdou a už jsme toho evidentně přejedený. Takže nevím, pořád mi můžete psát na 606-736-736, co vy a snídaně, jak je připravujete a jak se snažíte dostat tu vaši mládež k tomu, aby snídala, protože já si pamatuju, když jsem byla mladá, že jsem třeba vůbec nesnídala, přišla jsem do školy, dala jsem si kafe nebo čaj, samozřejmě mluvím o věku 14 a výše a pak mi samozřejmě donesla svačinu vždycky maminka a byla jsem nejspokojnější. Takže jak jste na tom vy? Pište dál a já jsem tady pro vás.

0: tady téma snídaně a zda připravujete snídaně večer, tak abyste ráno prostě měli déle času sami na sebe. No a já vlastně za poslední dobu řeším, co k té snídani. A narazila jsem na luxusní nápad, nebo to, co vlastně dělám já doma, že večer prostě otevřu to listové těsto a dám tam jablíčka a udělám prostě štrudl. Jo, a to je zaručené, že ráno vždycky ten štrudl zmizí. No a narazila jsem na recept na tradiční rakouský jablečný štrudl a musela jsem sama sebe vnitřně pochválit, protože já to tak dělám, protože oni mají takovej speciální fígl. Rakušené dávají pod jablka strouhanku, kterou nejdřív opečou na másle, pěkně do zlatova. Ta potom naseje šťávu z jablek, takže těsto nezůstane ze spodu rozmočené, což je docela častý problém. A jablka se prý nemají strouhat, ale krájet na tenké plátky. No a to já taky dělám. Přátelé, já jsem normálně asi dobrá štrudlařka. Jenže mě ještě napadlo se vás zeptat na jednu věc. Slovo štrudl. Vemte telefon 606-736-736 a napište mi slovo štrudl. Docela by mě zajímalo, jak to píšete.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Tak to byla skupina Krištof, písnička Vysněno krajina. Musím říct, milí posluchači, že jste teda neskutečně vyčuchytralí, protože já jsem vám předešlém vstupu vás prosila, abyste mi napsali, jak píšete slovo štrůdl. Jenomže mě v tu chvíli nedošlo, že většina z nás píše bez diakritiky, tudíž vlastně jsem se nedozvěděla, jak ho píšete. Přišla mi spousta zpráv, kde bylo strudel, strudl a tak dále a tak dále. Mně šlo vlastně o to, jestli používáte čárku nebo kroužek. Takže výborně, já teď vlastně vůbec nevím, jestli jste pravopisní mistři, nebo jste si jenom velmi chytře pojistili, že vás prostě nebudu opravovat. Ale my si to prozradíme. Správně je samozřejmě strudl s čárkou nad U. Je to přijaté slovo z německého strudl a u přijatých slov se délka samohlásky zapisuje podle českého pravopisné podoby, čili dává se tam čárka. No jo, no a vy, kteří jste mi teda poslali strudl bez jediného háčku a čárky, uznávám, tohle kolo jste prostě vyhráli. Vy. No co dodat, no prostě asi tak, no, ale já taky vlastně ty čárky nepíšu. No v následujícím vstupu si zkusím připravit nějakou větu, jak by znělo od moderátora, kdybych mluvila bez diakritik. A teďko si jdeme oslavit a osladit život. Dolce vita!
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Takže jo, dneska máme 17. září, je 18.53 a já jsem si pro vás připravila takovou jako větu, jak by vypadalo, kdybych mluvila, stejně jako píšeme SMSky, tedy úplně bez diakritiky, jo? Tak já doufám, že mě nevyhodí, ale pojďme, jdeme si to zkusit. Milí posluchači Radia Relax, jsem Rada, jste zase se mnou, pište mi svoje zprávy, já budu cist a nebojte se, dnes vás čekají samé dobré pisnický soutěz a spousta zábavy. Jo, tak jo, zní to úplně stejně, jako kdybych byla po návštěvě zubaře s ještě s půlkou pusy umrtvené, takže jo, jdeme radši zpátky, diakritika nade vše, ale vlastně je to takové úsměvné, jo, když si čtete ty zprávy, které píšete nebo dostanete, tak vlastně ta diakritika tam prostě chybí, ale my si ji přemýšlíme. No takže jo, háčky, čárky, vracím a vy mi klidně pište dál bez nich, jenom když vás, prosím vás, příště poprosím, jestli mi napíšete slovo štrůdl, tak mi tam napište to, ten háček a čárku nad u. Budu docela ráda a budu vám vděčná. Takže vy dál posloucháte Radio Relax.
1: Takhle. Takhle

0: 19. hodina odbyla.
1: Relax Radio.
0: Poslední pohled na zítřejší počasí, ráno pozor místy na mlhy, přes den čekejte polojasno až oblačno, nejvyšší teploty mezi 18 a 23 stupni. Na západě a severozápadě může ještě sprchnout, ale večer už se počasí uklidní, srážky ustanou a obloha se začne protrhávat. Před námi pár posledních letních dnů a já vám popřeju krásný večer, ale k tomu vám ještě dám takovou ochutnávku hudební, co vás čeká v následující hodince. Tak já už vás taky nebudu trápit, popřeju vám krásný večer, užijte si ještě pár krásných teplých dní a uslyšíme se v úterý, mějte se krásně.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

Young. Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 18. září. Tento den roku 1851 vyšlo první číslo amerického listu The New York Times. O 27 let později měla premiéru opera Bedřicha Smetany Tajemství. Roku 1962 se narodila v Sheffieldu zpěvačka Joan Cathedral z kapely Human League. Ročník 1905 je ve Stockholmu narozená herečka Greta Garbo, zemřela 15. dubna 1990. Roku 1977 vesmírná sonda Voyager 1 pořídila první společnou fotografii Země a Měsíce. Roku 1933 přišel na svět držitel Oscara, režisér polského původu Roman Polanski. Ročník 1975 je člen kapely Činasky Štěpán Škoch. Roku 1794 položil ve Washingtonu americký prezident George Washington základní kámen stavby známého kapitolu sídla kongresu. Tento den roku 1970 zemřel v Londýně ve věku pouhých 27 let na předávkování prášky na spaní legendární kytarista Jimi Hendrix. O 13 let později se na MTV poprvé bez make-upu objevili členové kapely Kiss. Tento den roku 1987 potom vydali album Crazy Nights. Roku 2004